obnova rozhledny Sedlo u Albrechtic je jeden z významných projektů regionálního operačního programu Jihozápad, který byl podpořen nejenom Evropskou unií, ale i jeho českým a plzeňským krajem.

hodnotě 2400 korun. Hrady.cz. Sledujte naše sociální sítě, ať vám neuteče vyhlášení. Do komentáře napište, na koho nebo na co se náhrady

tohodle. To je pro nás čest. Děkuju ještě jednou, že jsi byla ve studiu. A všechny budeme zvát. Milí diváci, festival komorní hudby v Českém Krumlově, 40. ročník. Podívejte se na to. Tady pod námi jsou naše sociální sítě, tam si můžete pustit všechno, včetně toho odkazu.

přitom celý příběh Bickfjorde začal vlastně úplnou náhodou. V roce 1957 se tu nehledali lázně, ale rop.

Já jsem se hlásil na konzervatoř a obrovsky toužil jako dostat se na konzervatoř a studovat a vlastně a být mezi těma muzikantama, to mě prostě, takže nejdřív jsem udělal, protože jsem začal s kytarou později, já jsem začal s tou kytarou hra, jako

0: to teď se Benevicovo kvarteto. Na to čekáme 2 roky.
1: A povedlo
0: To
1: se.
0: je, povedlo se, tak

0: Hotový.
1: Byla sráda.
0: Byla jsem ráda. Přiznám se, byla jsem ráda, že jsem to zvládla, že jsem to vůbec dokončila, protože
1: No
0: jako
1: a reakce okolí?
0: reakce.

0: to, což byl takový můj, jako, řekl bych, takový vstup jako do, na folkovou scénu.
1: A to byla tenkrát jako pro tebe dobrá porta.
0: To byla výborná porta, protože ono, jak se předtím, jak já jsem tak jako různě měl ty kapely a všechno,

0: čas no, něco vymýšlet.
1: No, tak oni měli taky svoji kulturu.
0: Ale neměli na to tolik času, jako ta šlechta.
1: Ale tohle je taková kultiva, která by měla v tom Krumlově trošinku, jak si naznačovat cestu, ještě by se vyšlo něco.

0: záležitosti,
1: Nemá
0: který
1: to
0: musíš
1: vůbec
0: přijít.
1: žádné
0: Ne?
1: náležitosti.
0: Já myslím,
1: Ne.
0: že se musí něco jako...
1: No, to se tak jako říká, ale jakoby každý ten hasičský sbor si může zvolit svůj prapor, jaký

Kosti Zoo Zlín, kde vás čeká pohodlí, klid a atmosféra, do které se budete rádi vracet. Vyberte si z komfortních pokojů pro 2, 3 i 4 hosty a dopřejte si odpočinek po dni plném výletů, zážitků nebo pracovních setkání.

Ony ty vztahy česko-německé v souvislosti s těmi smutnými událostmi jsou dodnes místy napjaté, protože i v Hořicích se samozřejmě odehrálo spoustu

0: 7 hodin přijede opět do Hořic Honza Dědek se svými 7 pády.
1: Honza Dědek jako se, to je prostě skvělý.